0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Zpátečka Free Radio. Zpátečka Fríčka.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retro.

Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Já jsem Lukin a přináším novinky 1022. kola hitparády 107. Frička. Novinka s číslem 1. Lisa Sawadika. Hello, Sawadika.

0: Velké hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl. A Lukáš Bartl. Freeradio 107 FM. Právě teď tě

0: se majíte.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Představení Hobbit nabízí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Dobrodružný rodinný muzikál Viking nabízí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Zběsilou Prašku Prachy nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Mariša nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Jack Style a John. Čo ste? Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: extraligový hokej, elektrizující atmosféra, jedinečný zážitek. To všechno slibuje utkání Komety Brno s Pardubicemi. Kdy? V neděli 27. září od 17 hodin. Kde? No přece v brněnské Winning Group aréně. U toho nemůžete chybět. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Free Radio 107 FM.

0: typy po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co

0: věci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Nastraž uši. Tahle novinka si zase

0: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
1: Extraligový hokej, elektrizující atmosféra, jedinečný zážitek. To všechno slibuje utkání Komety Brno s Pardubicemi. Kdy? V neděli 27. září od 17 hodin. Kde? No přece v brněnské Winning Group aréně. U toho nemůžete chybět. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety. Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
2: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
1: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
2: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
1: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
3: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje na...

0: Vinní rádio. Kamberazit.
1: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Představení Hobbit nabízí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Dobrodružný rodinný muzikál Viking nabízí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Zběsilou frašku Prachy nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Mariša nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: i po 9. hodině si můžeš dát na Free Radio pořádný hudební nášup. Free Radio, pro tvoje lepší dopoledne.
1: Are you ready to party? Here we go!

0: but I want another cocktail.
1: Fričkaři, krásné dobré ráno. Janče Houbová s vámi, ladíte vlnu Free Rádia, vlnu 107 FM, dnes poslední zářijovou neděli. Já si myslím, že to teda strašně uteklo, člověk ani nemrkl a už je tady 27. září, kdy svůj svátek slaví Jonáš, což je mužské jméno hebrejského původu ve významu holubice. A taková malá zajímavost, existuje také litevské jméno Jonas, které je ovšem variantou jména Jan Honza. Takže Jonášům přeji všechno nejlepší a pokud nějakého znáte, tak mu nezapomeňte popřát. Free Radio.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Kalendárko Free Rádia s datem 27. září je připravené, je tam toho spousta zajímavého, co se událo v minulosti, tak třeba České země rok 1900 bylo otevřeno muzeum hlavního města Prahy. Rok 1939 v nahrávacím studiu Ultrafonu naspíval Oldřich Nový 19. den po premiéře filmu Kristiányho ústřední píseň Jen pro ten dnešní den, která se stala hitem roku. Rok 1941 zastupujícím říšským protektorem v Čechách a na Moravě byl jmenován generál policie Reinhard Heydrich, později přezdívaný pražský řezník. V roce 1949 byla Milada Horáková zatčena ve své kanceláři v Masné ulici. Rok 1955 na České ulici 8 v Brně byla otevřena první samoobsluha drogérie. Byl to první obchod svého druhu v tehdejším Československu. Pojďme se také podívat do světa. Rok 1654 mauzoleum Taj Mahal, které nechal Šáh Džahan postavit pro svou ženu Mumtaz Mahal po tom, co zemřela při porodu 14. dítěte, konečně byla dokončena. 20 000 dělníků na tom pracovalo 22 let, než byl tento skvostný monument dokončen. Rok 1892 na parníku připlul do New Yorku český skladatel Antonín Dvořák na žádost americké milionářky Janety Tarbr, která ho pozvala a jmenovala ředitelem nově založené americké konzervatoře. A rok 1905 Albert Einstein v článku představil nejslavnější vzorec na světě, matematickou spojitost mezi hmotou a energií E rovná se MC na druhou. Pojďme se také podívat, kdo dneska slaví narozeniny, tak například legenda Záviš, vlastním jménem Milan Smrčka, folkový zpěvák, písničkář a básník, slaví už 70 let. Zpěvák David Koller také slaví své narozeniny, k tomu divadelní, televizní a filmová herečka Ivana Chýlková, anebo zpěvačka a herečka Monika Absolonová, tak pokud slavíte také, přeju vám všechno nejlepší.
2: Našli se další prachy, hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Krásné dopoledne, přátelé, Janče Houbová s vámi a představte si, že nejlepší psovodi jsou na jihu Moravy. Je to černé na bílém, je to potvrzené vítězstvím, jakým prozradím za chvíli.

0: nejlepší policejní psovodi jsou z Jihomoravy. Jihomoravští kynologové dokázali, že jsou zkrátka nejlepší. V soutěži družstev vybojovali prvenství. Je to tak, policejní mistrovství se uskutečnilo ve výcvikovém středisku psovodů a služebních psů v Dobroticích. Soutěžní dvojce poměřili své schopnosti v disciplínách vycházejících z reálného výkonu služby. Pachové i obrané práce prověřili nejen dovednosti služebních psů, ale především jejich souhru s psovody při řešení náročných situací. Nechyběla ani poslušnost a disciplíny zaměřené na obrané práce. No a zlatým hřebem byla soutěž družstev. Tým krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje zvítězil v celkovém hodnocení a získal putovní pohár policejního prezidenta. Takže velký úspěch nejenom samozřejmě psovodům, ale hlavně pejskům, kteří vybojovali tuto krásnou cenu.
1: Technologie naživo, biznis osobně. To je

0: i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Prý rádio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Zoo má od tohoto víkendu nového tygra. Do zoo Brno dorazil 7letý samec tygra sumaterského. Přivezli ho v brzkých ranních hodinách ze zoo Krefeld v Německu. Teď začíná jeho adaptace na nový domov a podle chovatelů samec nyní potřebuje klid, aby si postupně zvykl na nové prostředí, pachy, zvuky i své chovatele. Takže o víkendu je expozice pro návštěvníky uzavřená, ve venkovní expozici ho ovšem uvidí, až si na nové prostředí zvykne. Takže dočkáte se ho, přátelé, co by dupa, snad se novému tygříkovi bude v brněnské zoo líbit.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Krásné dopoledne, 10. hodina je tady na Free Radio pro vás. Samozřejmě chystám kino novinky. Tentokrát se mrkneme na dobrodružné akční drama s Bradem Pittem v hlavní roli V srdci divočiny. Do kin vstoupila také odlehčená česká vesnická komedie Proč bychom se nezabili. V kino novinkách tento týden je i americký animák Zapomenutý ostrov. No a do kin vtrhl také nový československý dokument ověnčený cenami, kdyby se holuby proměnily ve zlato. O čem všechno je a na co vyrazíte, to se dozvíte za chvíli.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co

0: Dobrodružné akční drama s Bradem Pittem v hlavní roli V srdci divočiny je právě teď v kinech. Film ukazuje, že vzájemná důvěra se stává klíčem k přežití. Jeho hlavním hrdinou je válečný veterán James, který se svým čtyřnohým parťákem Odinem, vysloužilým bojovým psem, vydává na výlet do aljašské divočiny. Když však jejich malé letadlo havaruje, ocitnou se daleko od civilizace, vydání na pospas nehostinné přírodě. Vypořádá se dvojce s nebezpečnými živly a najde cestu zpět do civilizace, tak to se dozvíte na novém filmu V srdci divočiny.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
3: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
1: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Do kin vstoupila také odlehčená česká komedie Proč bychom se nezabili. Snímek navazuje na tradici českých vesnických komedií. Zavádí nás do vesnice Rozumov, kde se každý každému do talíře dívá a sousedské naschvály se dědí z generace na generaci. Už léta je navíc komunita rozdělená sporem mezi rodinou Šmrhových a Průšových. Ale jak už to tak bývá, Karel a Marie, děti ze znesvářených rodin, se tajně milují. Prostě taková Romeo a Julie po česku, dalo by se říct. Po dalším incidentu přijme Marie nabídku účinkovat v reality show Svatba na slepo a rozpoutá tím nečekaný koloběh událostí. Jak tahle vesnická taškařice dopadne, to se dozvíte v kině na komedii Proč bychom se nezabili.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: kinonovinkách tento týden je i americký animák Zapomenutý ostrov, který vypráví podmanivý příběh dvou nejlepších kamarádek Joe a Risey, které na prahu dospělosti projdou tajemným portálem a ocitnou se ve fantastickém světě plném kouzelných stvoření. Radost z objevování magického ráje však rychle vystřídá kruté poznání, že cenou za návrat do lidského světa je ztráta veškerých společných vzpomínek. V napínavém závodě s časem musí dívky najít způsob, jak uniknout z neznámého ostrova dříve, než jedna na druhou navždy zapomenou a jejich celoživotní přátelství zmizí v nenávratnu. To je ve zkratce fantasy animák Zapomenutý ostrov.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Extraligový hokej, elektrizující atmosféra, jedinečný zážitek. To všechno slibuje utkání Komety Brno s Pardubicemi. Kdy? V neděli 27. září od 17 hodin. Kde? No přece v brněnské Winning Group aréně. U toho nemůžete chybět. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety. Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Dnech je taky nový československý dokument ověnčený cenami, kdyby se holuby proměnily ve zlato. Snímek s vysokým hodnocením byl vyznamenán třeba cenou pro nejlepší dokument na festivalu Berlinale. Režisérka v něm zachycuje tíživou životní situaci svého bratra Davida i bratranců, které závislost na alkoholu připravila o střechu nad hlavou. Co když ale jejich problémy začaly ještě dřív? Prostřednictvím vlastních vzpomínek, oživlých fotografií i originálních animací hledá debutující filmařka odpověď na nastíněné otázky a zkoumá svůj vztah k Davidovi. Tak tohleto vysoce hodnocené drama dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato, je právě teď v kinech, tak si na něho můžete zajít.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Krásné dopoledne, přátelé, Free Radio s vámi dnes 27. září, kdy svůj svátek slaví všichni Jonášové, tak jim nezapomeňte popřát. No a po 11. tradičně mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit. Nechte se překvapit, co jsem pro vás tentokrát připravila. Free

0: dorazit.
1: Tento víkend se koná parádní akce pro všechny milovníky archeologie a historie. Archeologické dny v Mikulčicích v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích. Jedná se o dobovou akci pro širokou veřejnost, tak se přijďte podívat na velkomoravské tábořiště, život v něm, řemesla i potraviny či bojové zápolení. K vidění je toho spousta, třeba sokolník i jezdci na koních, děti si mohou vyzkoušet lukostřelbu, součástí jsou i odborné přednášky a vstup je na Slovanské hradiště v Mikulčicích zdarma, tak se tam můžete vydat.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: pokazit.
1: Fričkaři, a tento víkend nám ožívá i brněnské náměstí Svobody, protože až do 3. října se tady koná tradiční slavnost vína a burčáku. Vinobraní v Brně, kdy se můžete těšit na stánky s občerstvením a pestrý doprovodný program, který každý den odpoledne i v podvečer nabídne živou hudbu. No prostě taková ta klasika na Svoboďáku, tak se tam určitě vydejte, protože si myslím, že tak na půl cesty se vždycky nějaké to vínko nebo něco do žaludku sejde.
0: Free Radio 107 FM, první v Brně. S nejnovějších

0: Kam vyrazit?
1: Program si na poslední zářijovou neděli nachystala i brněnská Vida. Pro děti si připravila víkendovou dílnu s pokusy s názvem Poklad ve vlnách. Nafukovací ryby, svítící živočichové i oceán v lahvi. Tak si užijete výpravu pod mořskou hladinou plnou pokusů a kdo ví, třeba cestou objevíte i ztracený poklad. Jinak je to vhodné pro děti od 5 let a tahle ta akce se koná 3x denně, takže si myslím, že si určitě vyberete ten svůj čas a nezapomeňte, je to v brněnském Vida centru.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď tě

Fričkaři, až do zítřejšího dne pokračuje Mezinárodní festival seriálu Serial Killer. Devátý ročník nabízí to nejlepší ze současné evropské seriálové tvorby se zvláštním zaměřením na Island a Nizozemsko. Centrum festivalu je opět v divadle Husa na Provázku. Projekce diváci ovšem uvidí také v divadle na Orlíči v kinosále Televizního institutu na Dominikánské ulici. Festival se kromě mezinárodního pohledu zaměří také na českou seriálovou produkci a návštěvníkům nabídne premiéry několika letošních seriálových novinek. No a co vás čeká dnes? Hlavní část programu bude v rámci slavnostního zakončení uzavírat předpremiéra seriálu Táta a předpremiérového uvedení se zúčastní delegace tvůrců, včetně herce Krištofa Bartoše a hereček Nikoly Kilarové a Anety Krauzové. Tak pokud vás to zaujalo, tak tohle to všechno se koná v rámci festivalu Serial Killer. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

12. hodina je tady, přátelé, Janča Houbová s vámi a po 12. dat to znáte, startuje hodina, která je plná infa z Brna. No a hned v prvním vstupu se podíváme například na to, že na Kamenném vrchu v Brně se konečně staví. Co tam vznikne, kolik toho bude a kdy se tam bude moci bydlet, no tak to prozradím za chvíli.

0: hlavně po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: Krásné odpoledne od mikrofonu Free Radia, Janča s vámi, no a na Kamenném vrchu se konečně staví. Symbolickým poklepáním základního kamene začala v tomto týdnu po několika letech příprav stavba družstevního bydlení na Kamenném vrchu v brněnském Novém Lískovci. Vzniknout by mělo 24 domů s celkem 353 byty. První obyvatelé se do bytů podle města nastěhují už v roce 2030. Pozemek pro stavbu bytů je ve svahu poblíž ulice Petra Křivky, no abyste si to uměli představit. No a kromě bytové výstavby město připravuje také projekt mateřské školy v ulici Petra Křivky, kterou by chtělo začít stavět v roce 2028. Bude mít 4 třídy pro zhruba 100 dětí.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.

Sei etero, non fatti i tuoi, che io mi faccio infatti.

0: Slovanské pověsti nám ožily v komiksu. Nová kniha, která vznikla, přináší staré pověsti i novější městské legendy z jihomoravské metropole. Známé příběhy tentokrát ožívají v kresbách 18 ilustrátorů, kteří jim dali vlastní podobu. Jak se kniha jmenuje? Organizace KVSK vydala knihu s názvem Brno, komiksové čili staré, nové i novější pověsti brněnské, která přináší známé i méně známé příběhy z Brna v podání současných výtvarníků.
1: Prý rádio, tvý brněnský rádio.

0: Zpozornět by teď měli řidiči parkující v brněnském Starém Lískovci. Od úterý 29. září, takže úplně takhle krutě po státním svátku, tam v lokalitě kolem Dunajské ulice začnou platit modré zóny rezidentního parkování. O týden později se k oblasti ve Starém Lískovci připojí také část kolem fakultní nemocnice Brno na pomezí Starého Lískovce a Bohunic. Dunajská, Karpatská, Valašská nebo Kroupová ulice tak bude od posledního zářijového týdne patřit mezi ty, kam se v letošním roce rozšíří modré zóny rezidentního parkování. Oblast 901 Dunajská, kde modré zóny začnou platit právě v úterý 29. září, olemuje Dunajská, Jemelkova, Klobásova a Osová ulice. Obě oblasti spadnou do takzvané zóny C, kde regulace platí od 5. hodiny v podvečer do 6. hodiny ráno. První hodina denně je zdarma a poté návštěvníci platí 30 korun za každou další započatou hodinu. Parkovné lze uhradit přes mobilní aplikaci Park Simply, online parkovací automat nebo SMS-kou. Bohužel parkovací automaty v zóně C umístěny nejsou, takže jenom připomínám, že od 29. září lokalita kolem Dunajské tak tady začne platit rezidentní parkování.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Technologie naživo, biznis osobně, to je mezinárodní.

0: MSV 2026
1: od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
4: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
3: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
4: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
3: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
5: Extraligový hokej, elektrizující atmosféra, jedinečný zážitek. To všechno slibuje utkání Komety Brno s Pardubicemi. Kdy? V neděli 27. září od 17 hodin. Kde? No přece v brněnské Winning Group aréně. U toho nemůžete chybět. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády.

0: Rockéři, tak bohužel je to tady náš dnešní nedělní ranní refresh, se nám nachýlil ke konci, ovšem to vůbec nevadí, protože parádní program na Free Radio pokračuje. Za malou chvíli 107 Fríčka, potom také retro party s Markétou Hučkovou. Makina už se na vás moc těší, no a večer nám to uzavírá House for You s Mackie Martinem. Tak se mějte krásně, užívejte neděli, no a nezapomeňte, za týden se na vás opět těším v nedělním refreshi. Janča Houbová s vámi, užívejte.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107 Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: 3, 2, 1, startujeme! Ciao tutti, hello everybody, krásné odpoledne všem na 107 FM, přímo před sebou máme 1022. kolo hitparády 107 Fríčka, pohodlně se usaďte a vychutnávejte poslech. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Bartl a srdečně vítám všechny posluchače u dalšího kola naší hitparády. Je to tady, přátelé, hlasování, což je vlastně základem každého kola, je přímo před námi, výsledky hlasování jsou tady. Od minulého kola jste mohli hlasovat na webu freeradio.cz/top107 a já už tady mám pro vás připravený celkový počet hlasů, který jste do aktuálního kola stihli poslat. Opět musím poděkovat za váš aktivní přístup, protože výsledky jsou krásné, parádní. Počítadlo hlasů se zastavilo na čísle 3699. Kdo vroučí je medvěd? Ano, 3699 hlasů tento týden. Co k tomu říct? Je to výsledek, je to skvělý výsledek a za každý hlas, který se vám povedlo tento týden poslat do tohoto počtu, já moc krát děkuji. Nejenom sám za sebe, ale i jménem celého týmu Free Radia. Děkujeme! Ale teď už jdeme dál. V minulé hitparádě jsme měli tyto tři songy jako nejlepší tři skladby z celé hitparády. Třetí místo Christian Marky a Soleja, Summer is Magic. Druhá pozice minulý týden Oliver Tree a skladba Joyride. No a jednička Mikolas Josef a jeho skladba Ferrari. Tohle byly tady výsledky z minulé hitparády. Mám tušení, že Mikolas bude chtít jako udržet tu jedničku. No prostě nepustí svoje první místo, ale záleží pouze na vás, kolik hlasů dostal Mikolas a kolik jeho největší konkurence, a to je bez pochyby Oliver Tree. No, bude to opět boj až do posledního hitu. Tak si z hitparády nenechte nic ujít a užívejte si další hudební přehlídku na Free Radio. Jedeme dál! Máme toho dneska tolik, že bych málem zapomněl taky na odpadlíky, ale bez nich by to nešlo, takže jdeme rovnou na věc. Jako první nás opouští Master Blaster a Tone Nation. Je to skladba Make a Change a je to maximálka, tedy 52 týdnů v hitparádě. Dele už to nešlo, takže dneska se musíme se skladbou Make a Change rozloučit. Tím pádem do dalšího kola hitparády 107 Fríčka nepostoupí tyto hity. Jako první Make a Change, Master Blaster a Tone Nation. Jako druhý hit, který se sami rozloučí, je to skladba Big Big World 2K25. Luna, Pazu a taky Crystal Rock. Dneska konec po 40 hitparádách.

skladba Miss Me. Je to konec po 30 týdnech a dnes konec bohužel taky pro Cheat Codes, Altego a Hanu Bolein. Tady jsem musel maličko jako zatlačit slzičku, protože skladba Miss Me je úžasná pecka, mám to hrozně moc rád a Fríčkaři rozhodli, že po 30 týdnech Hitparádě bohužel končí. Jedeme dál, máme tady čtvrtého odpadlíka a tím je skladba Privacy. Spolupráce Pitbull

Tady jste rozhodli celkem rychle a celkem jasně, takže Pitbull a Jason Derulo už po 8 týdnech končí v hitparádě i se skladbou Privacy. Jakmile máme hotové loučení s odpadlíky, můžeme pokračovat dál a vy všichni už moc dobře víte, že nás čeká první novinka hitparády a budete koukat, prozradím takhle malinko dopředu, bude to Thajsko. Je to tak, malinko jsem naznačil, o jakou zemi se bude jednat. Je to skladba Savadika, jdeme na to, informace o tom tady mám. Savadika je single thajské rapperky a také zpěvačky Lisy. Ano, je to stejná Lisa jako ze skupiny Blackpink, protože Lisa je přesně členka skupiny Blackpink. Její single vyšel 3. září 2026, tedy letošního roku v září, a vyšlo to pod vydavatelstvím L Loud a RCA Records. Skladba slouží jako hlavní single z jejího chystaného prvního EPčka s názvem Press Play. A teď něco k tomu názvu. Je to docela komplikovaný název, tak abyste věděli, proč Savadika. Název skladby odkazuje na tradiční thajský pozdrav. Savadika. Znamená to v thajštině Savadika ahoj. A je to poctou Lizině rodné zemi. Takže u sebe doma bude Lisa určitě pochválená za tohle. Uvidíme však, co na její novinku budou říkat posluchači tady u nás v Česku. Jdeme na věc.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Kostadvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Hitparáda 107. Fríčka, před námi druhý nováček hitparády. Jako druhou novinku si poslechneme skladbu Marbella Nights. Carlos Efren Reyes Rosado, profesionálně známý jako Faruko, je portorický zpěvák, také skladatel, rapper a hudební producent. Posluchači budou dobře vědět, o koho se jedná. Jako další se k němu připojil neméně známý a úspěšný hudebník Juan Manuel Magán González, alias Juan Magán. Což je španělský producent, zpěvák, remixer a také DJ. No, jak to pánům sedlo dohromady v tomto společném projektu, to už posoudíte vy sami. Jak jsem říkal, novinka nese název Marbella Nights a na vás bude, jak se jí bude hitparádě dařit. 106. startovní pozice, dnes novinka s číslem 2, Faruko a Juan Magán. Marbella Nights.
0: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Novinka hitparády.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Posledvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: 1022. kolo hitparády 107. Fríčka je tady a teď už je pro vás připravená třetí ochutnávka ze světa novinek. Za skladbou s názvem Company stojí hned několik umělců. Je to společný single britské elektronické skupiny Clean Bandit, k tomu také americká R&B zpěvačka Chloe, vlastním jménem Chloe Bailey, no a k tomu se ještě připojila nigerijská afrobeat hvězda Omaha Lay. Single vyšel oficiálně v září letošního roku, no a na 107 FM bude startovat jako novinka s číslem 3. Pokud se vám tahle bomba zalíbí, určitě posílejte svoje hlasy. 105. místo hitparády, novinka číslo 3, Clean Bandit, Chloe a Omaha Lay, Company.
0: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radia. Posledmička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: A teď už přichází poslední novinka. Je mi to líto, jednička, dvojka, trojka jsou za námi a čtvrtá novinka je připravená právě teď. Je to pecka pod názvem, který já stoprocentně schvaluju. Novinka se totiž jmenuje Don't Stress Your Mind, tedy nestresujte svoji mysl, nebo nestresuj svoji mysl. Když se ve světě hudby řekne jméno Boris Brejcha, myslím, že každý ví, o koho se jedná. Nejenom podle jeho ikonické masky, ale taky podle výrazného a osobitého stylu, kdy především v minimal technu a tech houseu dokazuje tento německý DJ a producent svůj neskutečný talent. Celou skladbu navíc ještě zvýrazňuje hlas keňské zpěvačky. Ona se jmenuje, to je hrozně složitý, jo. Ona se jmenuje Chemutai Sage. Chemutai Sage, psáno Chemuta i měkké i sage. Chemutai Sage pochází z Keni. Skladba vyšla oficiálně 18. září pod Brejchovým vlastním vydavatelstvím Fucking Serious. A tady na 107 FM je to dnešní poslední novinka. Tak si to pořádně vychutnejte. 104. místo pro tento týden Boris Brejcha, Chemutai Sage a novinka Don't Stress Your Mind. Free Radio. Hit Parada.

107. Taky všem, pokud posloucháte na freeradio.cz anebo taky přes naší aplikaci. Jedeme dál. Lukin zdraví od mikrofonu, posloucháte 1022. kolo hitparády 107. Fríčka. Novinky byly představeny a teď nás čeká jejich krátká rekapitulace. První nováček, Lisa z Thajska a skladba, která startuje na 107. pozici, Sawadika. Novinka aktuálního kola hitparády 107. Fríčka, tedy prozatím 106. startovní pozice.

se čtvrtou novinkou do hitparády 107 Fíčka tento týden naskočil taky Boris Brejcha. 104. místo Boris Brejcha a Čemutaj Sage, Don't Stress Your Mind. Já myslím, že tento týden jako dobrý. Hitparáda 107 Fíčka, hezké odpoledne. 1022. kolo pokračuje, novinky máme za sebou, včetně rekapitulace, a teď už místo 50. Rovnou prozradím, že 50. pozice tento týden je 38. z minulého kola, to znamená, že skladba klesá směrem dolů. A pod vlajkou Itálie právě teď přichází italský Anima. 50. místo pro tento týden, Anima a jeho bomba.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Free Radio.
4: Free Radio.
3: Hitparáda Free Radio.
4: Absolutní padesátka.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Je to krásná jízda. Super odpoledne přeje Free Radio 107 FM. Za námi 46. Alan Walker, Steve Aoki a Broken Angel. Těsně předtím taky Kungs a Boys Noise. Skladba Getaway, tento týden je 47. pozice. Minulé kolo 40. Takže Kungs a Boys Noise klesají. Další pozice, to bylo místo 48. Tam se nám z 15. propadl Rehab a jeho Ghost Town. Takže s městem duchu už to vypadá celkem divně, no ale je to na vás. Rehab, který tento týden propad z 15. na 48. Podobně taky Fisher a jeho Rain. Ten minulé kolo startoval na 33. místě, v tomto kole je to ovšem 49. pozice. Takhle vypadalo prvních pět kousků mezi 50. a 46. místem, teď už ovšem pozice, která minulé kolo vůbec nebyla v éteru. Ze spodní části hitparády, konkrétně z 51. pozice, si ještě o pár hlasů polepšili Aztek, DJ Coco a Card D. Tím pádem tento týden jejich spolupráce Everything's Alright postupuje z 51. pozice přímo na pozici 45. Jdeme na to! 45. místo tento týden, tedy Aztek, DJ Coco a Card D. Everything's alright.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Extraligový hokej, elektrizující atmosféra, jedinečný zážitek. To všechno slibuje utkání Komety Brno s Pardubicemi. Kdy? V neděli 27. září od 17 hodin. Kde? No přece v brněnské Winning Group aréně. U toho nemůžete chybět. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
4: S námi ve spojení ve dne i v noci.
5: Staň se členem naší rádiové party.
4: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
5: Poslat vzkaz, hlasovku
4: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
5: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
4: Právě teď.
5: Apka Free Radio.
4: Ke stažení na App Store a Google Play.
5: Tak na co ještě čekáš?
0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio.

0: Free Radio. Hit paráda Free Radio. Kostadvička Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: 1022. kolo hitparády 107. Fríčka pokračuje, 41. už je za námi, spolupráce Sigma, Dutch & Graft a taky Profesor Green, Need You Now, prudký propad ze 6. pozice. Tady je jasný důkaz, že v hitparádě je možné všechno, zrovna tento týden se Sigmě moc nedařilo a Sigma klesá ze 6. až na 1.40. Těsně předtím, jestli dáme další příčku, je připravená rekapitulace, to znamená krátký přehled od 50. až po 1.40. pozici. 50. tento týden pod vlajkou Itálie, Anima a jeho Atoma. 49. pozice na 107 FM Fisher Rain. Třicet osmička Rehab Ghost Town. Čtyřicátá sedmá pozice v aktuálním kole hitparády Kungs a taky Boys Noise Getaway.

0: 35. pozice, Aztek, DJ Coco, Cardi B, Everything's Alright. All day, I'm gonna dance. 34. v tomto kole David Guetta, Alok a taky Stick Figure, Run Run River. Me, 43. Dua Lipa, I Lose Control. High, 42. pozice tento týden Lucenzo a jeho Limoncello. A 41. Sigma, Dutch and Graft, Profesor Green, Need You Now. Opáčko máme za sebou, takhle vypadá aktuální kolo hitparády 107. Fríčka díky vašemu hlasování. Celkový počet hlasů 3699. Je to teda jak kozačky u bati, ale vypadá to jak cena, že jo, 3699, ale já moc krát děkuji za aktuální hlasování. Jedeme dál, není čas ztrácet čas, hitparáda 107. Fríčka pokračuje, rekapitulace kompletní až po 41. místo, teď tím pádem 40. pozice. Přichází Swedish House Mafia, Likely a pecka Happiness is so sad.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Hru Impropozovna vádí divadlo Redota v 19 hodin a komedii Otevřené manželství nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Maximální 40.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Monstrózní 39.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
1: Šťavnatá 37.

Dobrý rádio 107 FM, od mikrofonu zdraví Lukin. Aktuálně posloucháte 1022. kolo hitparády 107 Frýčka a za námi už 36. místo. Já to v rychlosti prolítnu, protože přichází taky skokan týdne a je tady historický okamžik. Teď pozorně poslouchejte, co se v tomto kole hitparády stalo. Máme 1022. kolo a to, co se dneska stalo, tak se ještě nikdy předtím nestalo. Takže to bude velká anomálie. Jdeme hezky song po songu. 36. místo, tedy Finsko, Aben Hurts. 37. propad ze sedmičky. Je to Duke Dumont a jeho Ain't No Game, taneční záležitost z Velké Británie. Tento týden neměla úplně tolik hlasů, co minulé kolo a Duke Dumont se nám propadl ze sedmičky až na 37. Pozor, Galantis 1-2-3-4, nenápadná skladba ze Švédska, se stává skokanem tohoto týdne. Ano! Koukám na to, co se stalo, ale opravdu, takhle jste odhlasovali Galantis a novinka 1-2-3-4 z minulého kola postoupila ze 105. pozice na krásné 38. místo, takže tohle je největší skok směrem nahoru tento týden v hitparádě. Skokan týdne, tedy Galantis, a prosím vás, 39. místo, tam bylo taky Švédsko, Cast Series on the floor, a 40. místo, tam bylo taky Švédsko. Jsou to celkem tři švédské vlajky vedle sebe a 40. místo je propadák týdne. Já jsem na to koukal. Teď jenom, abyste si rozuměli. Skokan týdne je věc, která vždycky postoupí v hitparádě co nejvíš. Propadák je věc nebo skladba nebo písnička, která se propadne co nejhlouběji. A teď poslouchejte. Skokan postoupil ze 105 na 38 a propadák se propadl z 5 na 40. Co to znamená, plus minus krát děleno, že skokan a propadák týdne jsou dvě pozice vedle sebe? To je neskutečná situace. Vždycky to bylo, víte, skokan někde třeba, ano, 38, 35, nebo 32, nebo 30, nebo 25, nebo 20, nebo místo 15, zkrátka někde nahoře v té horní části, ale aby byl skokan na 38. pozici a propadák na 40., tak to jsme tady ještě nikdy v hitparádě neměli. Je to někdy sranda sledovat, pro co lidi hlasujou a hlavně jak hlasujou. Máme rozhodnuto tento týden, tedy Swedish House Mafia, Likely, Happiness is so sad. Je to propad tím pádem Swedish House Mafia, propadákem týdne, švédský projekt Galantis a novinka 1-2-3-4, skok ze 105 na 38, tím pádem skokan týdne. Máme za sebou rubriku propadák a skokan týdne, teď už po 36. pozici přichází 35. a je to postup skladby A Surrender. Mark Korn a Semitu, minulé kolo 43, tento týden A Surrender místo 30.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
0: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
2: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou

0: a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Free radio.
4: Free radio.
1: Hitparáda Free radio. Senzační 35.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Poladěná 34.

7 FM, Lukino mikrofonu, no a v rámci hitparády jsem pro vás připravil další opáčko, tedy rekapitulaci, ať se v tom nestrácíme. Těch songů je docela dost a těch songů, co máme před sebou, těch je ještě víc. Tak pojďme, rekapitulace. 40. místo tento týden Swedish House Mafia a Licky Li propadá k týdne, bohužel, skladba Happiness is so sad. Hned vedle tedy místo 39. Cass Series On The Floor. 38. postup ze 105. Galantis 1234, zároveň skokan tohoto týdne. Třicáté sedmé místo Ain't No Game a Duke Dumont. Třicáté šesté místo v tomto kole Aben a skladba Hurts. Na 35. pozici potom Mark Korn a taky Semi 2 a Surrender. Třicáté čtvrté místo na Free Radio Hedegaard a taky Arash, Say My Name. Další pozice, 33. místo hitparády, Rehab, Izzy Bizu a skladba I Had a Dream. Třicáté druhé místo, BB Rexa a David Guetta, Sad Girls. A další celkem prudký propad tento týden je to z 9. pozice až na 31. místo Hugo, Alternate, Imael Angel a Moving to the Sun.

0: Zdravíme kompletně všechny fíčkaře, internet, aplikace nebo 107 FM. Já musím ještě jednou poděkovat za podporu. Tento týden necelá tisícovka míň než minulé kolo, ale pořád nádhera. Celkový počet hlasů 3699. Moc krát děkujeme. A teď už moving ku předu. Pohybujeme se dál. Před námi místo 30. a na 30. pozici vlajka Spojených států amerických. Před námi právě teď skladba Meet Again. 30. místo Cascade, Leighton Jordany a Natalie Jane.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Namakaná 29.
2: Scooter, W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Strhující 27.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Když se koukám dneska přímo na ten postup v té hitparádě 107 Fríčka, nebo na to, jak to probíhá, kde jsou vaše oblíbené hity, kdo klesá, kdo postupuje, no je to teda síla. Musím pochválit Fríčkaře, byli jste během hlasování docela přísní, spousta hitů z té horní části už je dole, například Swedish House Mafia, propad z pětky na čtyřicítku, Sigma, Dutch and Graf, Professor Green, Need You Now, tam je propad ze šesté pozice až na 41. Podobná situace také Rehab, Ghost Town, ten se propadl z 15. na 48. místo. No uvidíme, kdo bude nahoře, protože to bude hodně zajímavé finále. Držím palce všem těm, pro které jste hlasovali. Teď se podíváme na těch pět kousků, co máme za sebou. 30. pozice, je tam Cascade, Leighton Jordani, Meet Again, 29. Je tam postup z 50. takže W&W a Scooter se skladbou Rave from Outer Space. Dobrý týden. Z 25. na 28. o 3 místa dolů klesají Gabry Ponte a Mauricio Bucalo. Komu si Gira, komu si Bala. Offenbach, Miles Away, tam je to přesně o 10 pozic, ale směrem nahoru. Taky velké překvapení. Skladba Miles Away žádnou novinkou tady v hitparádě Free Radia, ale přitom dostatek hlasů na to, aby si polepšila o 10 pozic. Takže Offenbach postup z 37 na 27 a potom Pan Klaas. Pan Klaas z Německa a jeho sadness minulé 46. Tento týden 26. Nevím, jak to ten Klaas udělal, ale máte v tom maličko prostě i vy. Dobře, jdeme dál. Klaas tedy. Dobrý týden, jeho skladba sadness postup o 20 pozic. No a po 26. příčce přichází příčka 25. 25. místo tento týden pod vlajkou Finska. A finské vlajky máme v celé hitparádě pouze dvě. A obě mají něco společného s projektem Aben. Jdeme na to, projekt Aben a taky James, tentokrát se skladbou Paradise. 25. místo pro tento týden, Aben, James a pecka Paradise.
0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Vysmátá 25.

Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. Největší hitparáda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Vytuněná 22.

Ladíte Free Radio 107 FM ze studia Zdraví Lukin. Aktuálně probíhá 1022. kolo naší milované hitparády 107 Fríčka a těsně před 20. místem nás čeká další rekapitulace. Jdeme pěkně na opáčko, ať víte, jak to tento týden vlastně dopadlo. 30. místo Spojené státy americké Cascade, Leighton Jordan, Natalie Jane a skladba Meet Again.

0: 26. Class Sadness. Na 25. pozici v tomto kole Aben a taky James Paradise. 24. místo tento týden Mikolas a taky Trips Hard to be Humble. Třetí tento týden Kygo, Dan Timinsky, Heaven on Your Mind. Alexandra Sten a její skladba Fire, tento týden 22. místo. A 21. Don Diablo, Enjoy the Silence. Teď už máme po rekapitulaci přehled od 30. místa až po 21. jsme zvládli celkem rychle. Já jsem sliboval už 20. příčku, před námi tedy top 20. 20 největších hitů pro tento týden. A pojďme rovnou nakousnout ten koláč té 20. a podíváme se, kdo odstartuje místo 20. Je to Robin Schulz. 20. místo pro tento týden. Robin Schulz ve spolupráci s Barbs a jejich skladba Better Times.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Technologie naživo, biznis osobně, to je mezinárodní strojírenský veletrh.

0: i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Free Radio.
4: Free Radio.
3: Hitparáda Free Radio.
4: Natěšená dvacítka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Nažavená sedmnáctka.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107 Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Je to tak, muzika la muzika. Nejlepší muzika hezky pohromadě a hezky v našem milovaném žebříčku Free Radia. Zahlasovali jste krásně, ještě jednou posílám poděkování všem, co jste aspoň jednou navštívili web freeradio.cz/top107 a poslali jste svůj hlas. Celkový počet do aktuálního kola hitparády 3699 hlasů a to je paráda. Poděkování, velké poděkování za aktuální hlasování, ale teďka už zpátky před 15. místo. Je to tak, do finále nám schází pouze 15 hitů. Prolítneme, co se stalo do 15. 20. pozice Robin Schulz, Better Times. 19. propad z osmičky, pozor na to, New Religion, Bíbirexa a Faithless. Zdalo se to jako opravdu silný hit, který z té horní desítky nevypadne třeba několik týdnů, ale tento týden bohužel změna. A z osmičky až na 19. klesá právě skladba New Religion. Takže Bíbirexa a tento týden jako slavit asi nepůjdou. Jdeme dál. 18. místo Felixien Cascada, Boy You Turn Me, tam je postup z 30. pozice, takže to jsou ty skladby, které jste ze spodu vytlačili nahoru, podobně jako Scooter a No Rewind. Minule Scooter No Rewind 36, tento týden nádherné 17. místo. A k tomu ještě postup skladby Pretty Woman, tedy Aztec, Pitbull a Gabry Ponte, minulé kolo 31, tento týden ale místo 16. Tohle je výsledek posledního hlasování, teď už můžeme otevřít 15. pozici, protože na 15. pozici je další skladba, která v tomto kole postupuje a docela dost. Minulý týden 29, tento týden 15 a to je v hitparádě velmi důležitý postup a je to pod vlajkou Francie. Jdeme na věc, místo 15. pro tento týden Galaxy, Kungs a Theophilus London.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. Největší hit paráda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Kruťácká 12.

Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. Férová jedenáctka.

FM, hitparáda 107 Fíčka a teď rekapitulace, která bude těsně před top 10, těsně před desítkou nejlepších. Jdeme rovnou k věci, já už se na to těším, protože vás vidím před sebou a mám před sebou to 10. místo, které vám už za chvilku můžu prozradit, ale bude to tedy, jak jsem říkala, až po rekapitulaci. Jdeme na to, 20. pozice tento týden Better Times a Robin Schulz. 19. tento týden BB Rexa Faithless New Religion. Na další pozici, tedy místo 18. Boyu, Turn Me, Kaskáda a taky Felix Jen. Na 17. pozici startovali Scooter se skladbou No Rewind. 16. místo potom Aztek, Pitbull, Gabri Ponte, Pretty Woman. Místo 15. Galaxy, Kungs a Theophilus London. Na 14. pozici startovala tento týden Shakira a její Zoo. 13. místo Chris Cross Amsterdam a Willy Willem My Oh My. Dvanáctka, The Weeknd, Dua Lipa, Let Me With You. A 11. pozice v tomto kole, divočák z Austrálie alias Kloboučník s trubkou, jasně, Timmy Trumpet, Timmy Trumpet, Oaks. A 11. pozice hitparády Free Radia, Not A Place.

0: Kdyby vám některá část páteční premiérové hitparády utekla, v neděli načte rekapitulaci po 13. hodině, takže můžete poslouchat hitparádu i v pátek, i v neděli. Já jsem rád za všech 3699 hlasů, které jste tento týden poslali do hitparády, a teď už jdeme dál. Za hlasování ještě jednou velké poděkování, ale teď už odkrýváme 10. pozici. Místo 10. byla 34 z minulého týdne a je to Klás. 10. místo právě teď Klás a skladba Analog Heart.
1: Extraligový hokej, elektrizující atmosféra, jedinečný zážitek. To všechno slibuje utkání Komety Brno s Pardubicemi. Kdy? V neděli 27. září od 17 hodin. Kde? No přece v brněnské Winning Group aréně. U toho nemůžete chybět. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Free Radio.
4: Free Radio.
3: Hitparáda Free Radio.
4: Hustá desítka.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Bezvadná devítka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Parádní sedmička.

0: Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: Nejenom, že největší hitparáda českého éteru, ale taky největší nervy na konci té hitparády. Teda já bych nechtěl, abyste z toho měli nervy jako takový, to určitě ne, ale je to taková chvilka napětí, dá se říct, a jsou to takový jako ty zdraví, takový ty příjemný nervičky. Podíváme se na to, jak to bude vypadat mezi těmi úplně nejlepšími hity. Mám tady připravené ukázky takzvaně z budoucnosti, ano, říkám tomu stroj času. Nahlídneme na finále hitparády a nahlídneme na ukázky skladeb, které se dneska poslali přímo mezi pět nejlepších. Páté místo bude za okamžik a teď budou čtyři ukázky toho, co nás čeká ve finále. Kdo bude mít zlato, stříbro, kdo bude mít bronz a kdo bude mít takzvanou bramborovou medaili, to záleží na vás a to záleží na tom, jak jste tento týden hlasovali. Pojďme na ukázky těch, co budou dneska bojovat o zlatou medaili. Rozhodně Ferrari. Nejtěžší úkol má tento týden Nikolas Josef. Musí udržet zlato a udržet první pozici v hitparádě. A není lehké být první ze 107. Takže velká šance na obhajobu, ale pozor, je tam velká konkurence. 89ers a Rimini Rockers. Mezi top pětkou opět Back to 89. Ale jsou tam další úředníci. Kygo, Kanet a Griffin. Save My Love, opět mezi top 5. A je tam ještě jedna skladba a jeden člověk, který velmi, velmi usiluje o první pozici. A to je Joyride s Oliverem Tree. Co na to říct, tohle jsou podle fríčkařů a podle posledního hlasování nejobjednější.

0: tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Kam vyrazit?
2: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Hru Impropozovna vádí divadlo Redota v 19 hodin a komedii Otevřené manželství nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
5: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Puffendorf?
6: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
5: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
7: Free Radio.
8: Free Radio.
9: Hitparáda Free Radio.
10: Skvělá pětka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Nadupaná čtyřka. 1, 2, 3, 4.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107 Fríčka. Brutální trojka.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Kostadvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Přímo před sebou máme poslední rekapitulaci aktuálního kola hitparády 107 Fríčka. I hned po rekapitulaci bude fanfára. Fanfárou přivítáme vítěze hitparády, první místo pro tento týden, a potom, co si vychutnáme první místo a zjistíme, kdo odnese zlatou medaili, čekají nás ještě jednou horké novinky hitparády, tedy ty, co jsme slyšeli na začátku pořadu. Dáme si to ještě jednou, aby jsme si připomněli, která je opravdová pecka a která zas taková pecka pro vás není a nebude. Teď ale k té poslední rekapitulaci, přehled od místa desátého. Desátá pozice tento týden Klaas, Analog Heart. Místo deváté Kashmir, Jason Ross, taky Brianna Grace, Ultra Love. Osmička v tomto kole Armin van Buuren a taky Glockenbach, Sun Shines on Me. Na sedmé pozici potom When It Feels Right, Empress. Z trojky na šestku klesá skladba Summer Is Magic, Christian Marki a taky Soloja. A takhle vypadala tento týden top pětka. Páté místo James Hype, Waterfalls. Čtvrté místo, bohužel, Mikolas Josef. Je mi to hrozně moc líto. Mikolas Josef měl to dneska hodně těžké, bylo na něm jakoby udržet první pozici, což jakoby neudržel první pozici, ale i tak skladba Ferrari zůstává mezi top 5. Minulé kolo vítěz hitparády, dneska čtvrté místo. To znamená, že nás čeká nový vítěz hitparády. Na třetí pozici Norsko, Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. A dvojka, což je, řekl bych, malé překvapení tohoto týdne, je to postup ze třináctky. Takže z třináctky na dvojku postoupili 89ers a taky Rimini Rockers. Back to 89. A Back to 89, to je poslední skladba celé rekapitulace. Teď už rovnou za vítězem hitparády. Je to tady! Je to tady, zdraví nervičky teďka končí, protože před námi fanfára a oznámení, kdo dneska a kdo tento týden vyhrál hitparádu 107 Fríčka. Takže, přátelé, pojďme na to. První místo hitparády přichází právě teď a my vítáme koho? Tento týden první místo Spojené státy americké, Oliver Tree a skladba Joyride. Oliver Tree se opět ujímá vedení v naší hitparádě. Mikolas Josef, který spadl z první pozice, se zastavil až na čtvrtém místě, kdežto z dvojky na jedničku se vrací opět skladba Joyride. A podle vašeho hlasování je to naprosto jednoznačné rozhodnutí. Náskok asi 140 hlasů, takže si myslím, že mezi 89ers Back to 89 a mezi Oliverem Tree Joyride je jasné, kdo si zaslouží tu zlatou medaili. Tady je první místo, vítěz hitparády pro tento týden a hlavně první pozice 1022. kola hitparády 107 Fríčka, Oliver Tree a bomba Joyride.
0: Free Radio, hitparáda Free Radio, nejžhavější jednička.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
5: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
6: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
5: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
6: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
5: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čo ste, Jack Style a John? Čo ste, Jack Style a John? A ktorý je ten tvoj?
1: Nech si ho zahrát od pondelí do čtvrtka po 17. hodine.
0: Freebox Free Radio.
2: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
3: A přehlídka je pomaličku u konce. První místo tento týden Spojené státy americké Oliver Tree a skladba Joyride. Tak jak vždycky říkám v závěru pořadu, karty jsou rozdaný, takhle jste hlasovali a takhle dopadlo 1022. kolo. Než se rozloučíme, dáme si ještě opakování dnešních horkých novinek. A ta první, ta byla hodně horká. Je to muzika z Tajska. Přichází Lisa a její skladba Sawadika, která startovala dnes jako novinka číslo 1 na 107. startovní pozici. Jdeme na věc. Lisa, Sawadika jako dnešní novinka číslo 1.
2: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Novinka Hit paráda.

0: první nováček, který prolítl závěrečnou rekapitulací, byla to Thajská Lesa a její Savadika. Teď už ale Faruko a Juan Magan. Ano, novinka číslo 2 nese název Marbella Nights a je to právě spolupráce těchto dvou zpěváků, raperů a velmi úspěšných hudebníků i producentů. Juan Magan je také producent a DJ. Pojďme na věc. 106. startovní pozice v rámci hitparády 107. Fríčka pro tento týden. Faruko, Juan Magan a novinka číslo 2 Marbella Nights.
1: Free Radio. 107. Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Novinka hitparády.

0: 107 FM, závěrečná část hitparády 107 Frýčka, kde procházíme všechny horké novinky. Znovu ještě jednou v takzvané rekapitulaci na závěr pořadu. Jednička Lisa, dvojka Faruko a Juan Magan a teď třetí novinka hitparády. Se třetí novinkou dnes na 107 FM naskočili Clean Bandit, taky Chloe a ještě Ouma Lee. Celá tato spolupráce společně startuje na 105. pozici a jejich spolupráce a jejich skladba nese název Company. Tedy jako společnost, takže... Teď přichází dobrá společnost, ano, tam patří určitě každý posluchač Free Radio do té dobré společnosti a dobrá společnost tedy 105. místo. Jdeme na věc, novinka číslo 3, Clean Bandit, Chloe, Ouma, Lee a skladba Company.
1: Free Radio, 107. Fríčka. Novinka hitparády.

Dobrý rádio 107 FM, hit paráda 107, Frýčka s Lukinem. Právě teď už bohužel konec pořadu a závěrečná část. Já vám musím poděkovat, ještě uvedu ty informace k poslední novince. Poslední novinka tento týden, naprostá lahůdka. Don't stress your mind, tak na to myslete, nestresujte se, laďte Free Radio, buďte happy jak dva grepy, noste na obličeji široký úsměv, jednak je to zdravější a jednak naštvete své okolí. Takže já doufám, že vám ten hezký úsměv vykouzlí i poslední novinka. Je to 104. místo hit parády tady u nás na 107 FM. A byl to Boris Brejcha a taky naprosto úžasná keňská zpěvačka Chemutai Sage. Chemutai Sage, Boris Brejcha, Don't Stress Your Mind, novinka číslo 4 a 104. místo hitparády pro tento týden. Tím pádem uzavíráme 1022. kolo. Já vám popřeju krásný zbytek víkendu, krásné plány, ať vám všechno klapne a vychází podle toho, jak to plánujete. Dávejte na sebe pozor, no a klasicky žijte naplno, laďte Free Radio. Od mikrofonu se loučí moje maličkost Lukáš Bartl. Za týden 1023, to bude startovní číslo další hitparády, do které můžete jako obvykle hlasovat na webu freeradio.cz/top107. Konec hitparády, mějte se krásně, držte vlnu na 107 FM a za týden zase spolu tady na Free Radio s dalším kolem hitparády. Byli jste skvělí, mějte se krásně, za týden, čau! Free Radio, hitparáda Free Radio.

0: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Právě teď začíná Retro Party Free Radio.
2: Retro Party Free Radio.
1: Největší force kultovních retro hitů v brněnském éteru. Hity, na kterých jsme vyrůstali. Hity, se kterými ovládneme. Hity, které milujeme. To je Retro Party Free Radio. Retro Party.
3: Super nedělní odpoledne, tak to už vám přeje z Free Radia Markéta Hoďková. Chytli jste samotný úvod Retro Party a to je dobře, protože jak to bývá zvykem, tak hnedka ze startu si pouštíme pořádně nadupanou muziku a ani dnešek nebude výjimkou, takže pro vás už se chystá Tony Svet a jeho Kdepa, tak si to pořádně zesilte.

0: rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: No a z gauče pravděpodobně taky vyskočil, zvedl se náš posluchač Ondra, drapnul telefonní sluchátko a vytočil 790-1077 a já teďka ho zvu do našeho vysílání. Ondro, ahoj.
1: A musím se přiznat, že dneska jsem obzvlášť tě slyším.
0: Jo, tak teda, tak to jsem ráda, Ondro, akorát trošičku promiň, ale hapruje tam signál, jak je to možný, čověče?
1: Ne, ty mě vždycky tak dovedeš naladit na zbytek víkendu, nevím, čím to je, ale je to tak.
0: Jo, super. Hele, ty jsi dneska přišel s tím, že bys jsi chtěl prodloužit takhle symbolicky léto, že přeci jenom, co se týče počasí, tak luxus, ale kalendářně hold, už je to podzim, tak kam nás dneska vezmeš, Ondro?
1: No, tak já zastupňám na starý dobrý 90. na jednu úplně úžasnou kapelu, čili Venga Boys, a dáme We Are Going to Ibiza, protože si myslím, že tuhle muziku nemrzí nikdy, že jo.
0: Super, takže s Ondrou na Ibicu. Ondro, komu posíláš tenhle song?
1: To je určitě všem těm, kteří dneska samozřejmě dostanějí komiťákům, pak samozřejmě to bude rádejka všem těm kolegům a kolegníkám, no a všem pohledným lidičkám, kteří se prostě umějí užívat krásný víkend.
0: Tak jo, no,
1: děkuji to moc. Ten počasí, vej.
0: Super, Ondro, tak taky užívej, díky za zavolání, měj se, čauky.
1: Měj se, opatři se, čauky, a hlavně pak všechno do market. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Free Radio. Retro Party Free Radio.
1: Na Free Radio jsme díky Ondrovi zazpomínali taky na Venga Boys, no a teďka už se ptám naší posluchačky Míši, jaký další song poletí do éteru. Míša, ahoj.
2: Ahoj.
1: No, tak co si dáme, povídej.
2: No, tak já si dám 3-6 a jejich Megamix.
1: Takže pořádná divočina.
2: Si zahrát.
1: Dobře, Miška, pro koho?
2: Pro mého taťku, protože bude mít v úterý narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a se máš dobře, tati. A posílám ti písničku a je pro mě i pro tebe. K narozeninám 3 česky a její Megamix.
1: Paráda, Míško, řekla jsi to úplně superově, takže já se taky přidávám za celý Free Radio. Taťko, je všechno nejlepší a teďka už muzika. Měj se, ahoj.
2: Ahoj.

0: Hudební dinosauři na Free Radio.
1: Mezitím, co jste si na Free Radio užívali asi pětiminutový megamix od 666, já jsem pátrala v archivu a říkala jsem si, co bychom dneska mohli tak nějak oprášit, čemu bychom se mohli pověnovat. No a dneska dáme klasiku, dáme si Eltona Johna a jeho song I'm Still Standing. Tahle písnička vyšla v roce 1983 a to na albu Too Low for Zero. A tady ta písnička je o přežití rozchodu a vlastně o takovým znovu nabití síly. Něco jako koukejte pořád stojím na nohách a nějak jsem to zvládl. No a jak se jí dařilo, tak v USA získala na nejvýš 4. místo v Billboard Hot 100 a ve Velké Británii taky 4. místo. Víš, to nevyšlo. A co se týče klipu, tak ten je taky úplně parádní, zajímavý. Elton tam dokonce jako vytváří takový taneční kreace. Natáčel se v Cannes a v Nice, takže azurový pobřeží v plný kráse. Během sezony spousta tanečníků, je to barevný, je to veselý. No a já doporučuji teďka teda zatím jenom hudebně, ale pokud byste se chtěli mrknout ještě na nějaký videjko, tak určitě doporučuji. Teďka už teda hrajeme Eltona.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: hity, na kterých jsme vyrůstali. To je Retroparty Free Radio. Našli se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Filip Půl, 6. na Free Radio, dosnívá Silver a Ipecka Turn the Tide. No a my se jdeme podívat na další kousky, už za chvilinku třeba Unique 2. Dorazí k vám taky klasika od DJ Eciho. A do pohody nás hodí taky Wakefield. A celkem v pohodě to vypadá i s dopravou a s počasím. Pojďme se na to podívat.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Co se týče dopravy v Brně, tak pohoda, tady nevidím žádný problém, ani dopravní nehodu, komplikaci, zdržení, nic, tady je to čistý. Každopádně buďte opatrní, v Rajhradicích tady, v Rajhradě v ulici Městečko bouralo osobní auto a srazilo cyklistu a nehoda je tam se zraněním a počítejte s tím, že se na místě zdržíte. Je to čerstvá informace, teďka nám to tam naskočilo zhruba před 5 minutkami, takže opatrně, Rajhrad, ulice Městečko. Jinak, jak jsem říkala, se nikde nebourá ani nestojí, tak hlavně šťastnou a pohodovou cestu a kdyby cokoliv, dejte nám to prosím vědět.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A počasí je opravdová paráda na to, že tady máme už vlastně astronomický podzim, tak babí léto v plném proudu a nejinak tomu bude i v následujících dnech. Zítra, úterý a středa 22 stupňů a k tomu naprosto jasná obloha, tak já myslím, že dobrý, ne? A dobrá je taky naše muzika, tak pojďme na Unique 2.
2: Retro Party Free Radia. Retro Party Free Radia.

0: Tohle byly Unique Two na Free Radio. A co tam bude dál, tak to už se zeptáme posluchače Toma, který se před chvilinkou dovolal na 790-107-107. Tome, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak prozradíš?
1: Dneska jsme vybrali Shakiru.
0: Dobrá, dobrá, dáme Hips Don't Lie. Může být takový taneční kousek?
1: Může být.
0: Dobře, Tome, ještě se zeptám, zítra státní svátek, tak pracuješ nebo máš volno?
1: Asi budu do doma.
0: Jo, tak možná tě ještě zvykláme na Free Radio, za chvilinko taky přicupitám s dalším tipem, ale teďka, aby jsme nezakeceli muziku, tak pro koho bude?
1: To pro tebe.
0: Děkuju.
1: Pro všechny posluchače. Mhm. A mám aktuální skóre, koliko mesi Dynamo Pardubice, zatím 1-1.
0: 1-1, dobrá, dobrá, tak budeme sledovat, tak díky za tip aj na hokej. A teďka už Shakira, mě se hezky, čau.
1: Díky, Marketko, ahoj.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.

0: Že bude zítra krásně, tak o tom jsme se na Free Radio bavili v rámci počasí, opravdu slunečná obloha, k tomu 22 stupňů. No a pokud ještě nevíte, co dělat a kam vyrazit, tak jeden tip má pro vás mluvčí brněnských strážníků pan Jakub Ganem.
1: Hezký den posluchačům do studia. Pokud přemýšlíte, jak završit blížící se prodloužený víkend, rádi bychom vás pozvali na tradiční den s městskou policií Brno, který se uskuteční o státním svátku v pondělí 28. září v areálu dopravního hřiště na Riviéře. Vstup je zdarma a od 10 hodin se na vaši návštěvu těšíme my i desítky našich partnerů. Vystavená bude policejní a záchranářská technika, včetně vozidel, plavidel nebo výstroje a výzbroje. Zapojí se jako obvykle i brněnská zoologická zahrada, tentokrát s tematikou ježků. Obdivovat bude možné i nafukovací modely vesmírných těles díky hvězdárně a planetáriu Brno a tvořivé aktivity si nachystalo Technické muzeum Brno. Jak jsem naznačil v úvodu, chybět nebudou složky integrovaného záchranného systému a zajímavé stanoviště se spoustou atrakcí nabídne taky Celní správa a Armáda České republiky. Bude toho ale ještě mnohem víc a tu správnou atmosféru pomůžou dotvořit i kluby policejní historie. Přijďte za námi v pondělí 28. září mezi 10. a 17. hodinou na Riviéru. Za vstup nemusíte platit a naopak si možná odnesete i nějakou hezkou výhru. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
2: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro.

0: a jsme taky blízko 18. hodině, konkrétně za 2 minuty a kousek je to tady. No a taky skvělá muzika samozřejmě, třeba MC Erik a Barbara a jejich You Can't Stop. Chystej se pro vás i Ace of Base. A po 18. trošku přitvrdíme i s Prodigy. Tak užívejte poslech, parádní neděli vám přeje Markéta z Free Radia 107 FM.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Free Radia. Retro Party Free Radia.
1: Krul jsem ráno, naopak, my tady máme krásný babí léto, no a teploty budou úžasný až do konce týdne a tak taky koukám, že příští týden 2. v pátek bude pravděpodobně poslední inline jízda Brnem s Free Radiem. Pojede se tuším okolo... Svitavská trasa, takže okolo Svitavy, Obřany a tak dále. Ale to jsme ještě daleko. Teďka se pojďme podívat na to, co nás čeká z muziky. Slibovala jsem Prodigy a Brief, no ale ještě řitím došel vzkazík do apky. Ahoj, prosím, Linkin Park, Numb. Děkuji moc, Market, pro všechny, co poslouchají. Posluchač nebo posluchačka teda to nechali bez podpisu, ale to vůbec nevadí. Linkyni jsou připravení a potom teda Prodigy, no, takže trošku přitvrdíme. Tak nebojte, posloucháte Free Radio. Miluji.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a

0: Aria, Retro Party Free Radia.
1: Další tvrdší pecka za námi, no a teďka už to trošku rozmělníme, zavolal Culda a Culda, ahoj, co pak nám zasadíš do playlistu, aby jsme to trošku odlehčili.
2: Ahoj Markétko, zdravím všichni posluchače, přeju krásnou neděli. Čím to odlehčíme, dáme si, jak mě opravila Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody, protože to bude úplně pro všichni posluchače.
1: Super paráda, tak já doufám, že takovýhle song nikoho neurazí, je to taková pohodovka příjemná, řekla bych pomalu možná i letní.
2: A co? No, já bych řekl, že jo, no.
1: A co dělá takový Culda takhle v neděli? Podvečer.
2: Ale, no, jak jsem říkal, mám popracovní dní, kdy jsem pekal trávu, řezal dřevo, štípal třísky. Teďka si dávám burčák a myslím na Aničku, která sluně, tak tím zdravím.
1: Tak jo, tak ať se Anička brzy uzdraví a tobě k zasloužený odměně posílám taky ještě muziku. Měj se hezky, čau.
2: Taky děkuju, ahoj.

0: Hudební detektiv Free Radia.
1: A dneska se v Hudebním detektivovi podíváme na zoubek písničce, kterou dobře znáte. Není to žádná novinka. Je to písnička Perquet Vas od Master Boys a my je tady hrajeme pravidelně, vlastně dá se říct čas od času v neděli, anebo klidně i během zpáteček v týdnu. Je to song z roku 98 a zní to takto. Já myslím, že docela známá věc. Ale teď to přijde, on to není originál, protože Origoš má na svědomí zpěvačka, která vlastně působila ve Velké Británii, ale má španělské kořeny a říká si Janet. A ta tenhle song nahrála už v roce 1974 a Master Boys ní tedy až v 90. letech udělali tenhle typický Eurodance song. A právě zpěvačka Janet, když to vydala, tak jí bylo 23 pouhých, ale píseň vlastně vystřelila a stala se známější až o 2 roky později, a to díky filmu Cría Cuervos. No a tedy my si hrajeme předělávku od Masterboye, ale Janet zní takto, pojďme si dát kousek.
2: Retro Party Free Radio. Retro Party Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio.

0: Na Freeradio jsme si užili i pecku od Coolia a teďka už se minutku před půl sedmou večerní přesouváme na ukázky muziky. Budeme si společně prospěvovat I'm Too Sexy. I'm too sexy for your party, too sexy for your party, the way I'm disco dancing, I'm a model. Potom vpustíme do éteru taky klasiku od Bombfunk MCs. A chystají se pro vás i Lucky Twice. Ještě předtím vším, ale mrkneme, jak to jezdí a jaké nás čeká počasí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Mám tu nahlášeny dvě havárky automobilů s cyklistou, tak se na to pojďme podívat. Jednak tedy Selská ulice, tady u křižovatky z Hříční havaroval právě cyklista. Nehoda je zde se zraněním a na místě projedete s omezením, tak bacha na to. A opatrní buďte i v Rejhradě, tady v ulici Městečko, boural osobák a srazil cyklistu. I zde je tedy nehoda se zraněním a možné zdržení je na místě. Jinak by měl být provoz v Brně plynulý a dálnice jsou taky na pohodu. Kdyby cokoliv od vás, dejte nám to vědět. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota už nám pomalinku klesá, v tuto chvíli měříme v Brně 19 stupňů, nejnižší noční teploty se budou pohybovat okolo 9 stupňů nad nulou. Zítra po ránu očekávejte rovněž relativně chladno, teploty okolo 8 stupňů, ale přes den se dostaneme na denní maximálky okolo 22-23 stupňů a k tomu nás čeká naprosto jasná obloha. V úterý a ve středu bude jak by smet.
2: Hity, na kterých jsme vyrůstali, to je Retro Party Free Radio. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: úžasná pohodovka nám dozněla na Free Radio a já doufám, že i váš víkend, prodloužený víkend je pohodový a že si ho děláte podle sebe, žádný stres, žádná hoňka, žádná těžká práce a jenom pohoda a u toho dobrá muzika. Napsala taky Monča do apky, že se pustila do přípravy svíčkové, ať má zítra klid a může se vyspat, ale píše, že u toho poslouchá Fríčko, že jí to jde hnedka líp, no tak doufám, že i na vás má naše muzika podobný vliv a Monči ráda zahraju Britney, o kterou si napsala Monča, tak za chvilinku Crazy.
1: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
2: Technologie naživo, biznis osobně.

Posloucháte nedělní Retro Party na Free Radio a teď díky vzkazu, který dorazil do apky, si dáme i trošku toho sportovního reportérství, dá se říct. Napsal Michal Bajkero z Líšně, že by chtěl zahrát něco od DJ Boba, bude to pro mě, taky pro všechny komiťáky a komiťačky. A k tomu teďka teda stav, jak to vypadá, tak po druhé třetině je stav Kometa Pardubice 3-2. A bude to taky všem, kteří ladí, no, tak uvidíme, jestli to Kometa udrží, doufejme, že jo. A Michale, ty máš přece furt rád něco divokýho, tak já ti posílám Deep in the Jungle.

Jungle. Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro Party Free Radio.

0: Fajn rádia.
1: Za 3 minuty je tu 19. hodina a to znamená, že vplouváme do poslední třetiny dnešní retroparty. A jaký songy nás budou provázet, trošičku to okořeníme se Salt and Pepa. Nachystaní jsou pro vás i Alice DJ. A dáme i Miu. A samozřejmě i poslední retropartyvou hoďku hrajeme na vaše přání, takže stačí zavolat 790-107-107 a nebo klidně napište do apky, anebo na náš studiový mail studio@freeradio.cz. Teďka už hrajeme.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Tohle byl Alice DJ, no a teďka už další song z Free Radia bude na přání a bude to speciálně pro Mirka, který napsal, že zdraví do studia a prosí o něco svěžnějšího, třeba Pakito, Pufendorf a podobně. No tak Mirčku, aby se klidně držela toho Pakita, tak za chvilinku Movin on Stereo speciálně pro tebe.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Tohle byly Paper Planes a Free Radio, mimo jiné taky soundtrack k filmu Milionář z Katrčenu. A my už se za chvilinku na Free Radio podíváme taky do brněnské zoo, protože právě dneska se tam stala taková mimořádná událost a je to určitě velký důvod k radosti nejenom pro chovatele, tak více o tom za chvilinku.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera.

Byl by mi syn na Freeridu právě dozněl, no a možná už vám taky chyběli tygři v Tygřích skalách v brněnské zoo, ale to už se dneska změnilo, protože dneska tam dorazil na Mnější horu 7letý tygr sumerský. Vzácnou šelmu si chovatelé přivezli ze zahrady v Německu a nyní si zvyká na nové prostředí, co je ale zajímavý, tak zahrada se rozhodla, že neprozradí, jak se tygr jmenuje. A proč právě tento krok? Zařízení chce totiž omezit personifikaci zvířete a upozornit především na to, že jde o tygra sumaterského a dále také na jeho biologii, potřeby a ochranu celého kriticky ohroženého druhu. Podobný přístup se v moderních zoologických zahradách objevuje stále častěji, protože zvíře není domácím mazlíčkem ani celebritou a věří právě chovatelé, že i bez zveřejnění jména si nový obyvatel Tygřích skal získá pozornost návštěvníků. Tygr sumaterský je totiž velice ohrožený druh a odhaduje se, že na Sumatře žije podle odhadů pouze 400 až 600 jedinců. Za dramatickým úbytkem těchto šelem stojí hlavně ztráta přirozeného prostředí a také nelegální chov. Tygří kosti a další části jejich těl jsou totiž využívány v tradiční čínské medicíně, jako například prostředek pro léčbu revmatismu, což je samozřejmě nesmysl, ale bohužel tam tomu někteří ještě věří. Na populaci má negativní vliv i masivní kácení deštních pralesů. Tak já doufám, že se bude Tygříkovi bez jména nebo s tajným jménem v brněnské zoo líbit a možná na něho můžete třeba brzy vyrazit. Třeba už zítra.

0: Máme tu půl osmou, pojďme se na Free Radio podívat na to, jak to vypadá s muzikou. Za chvilinko třeba Megamix od Flor Fili. Dáme i Mirandu. Nebo tancovačku od Kylie Minogue. Ještě než se do toho ale dáme, zkontrolujeme, jak to jezdí a jaké nás čeká počasí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A provoz v centru města Brna i v nejbližším okolí vypadá více než dobře. Nemám tady hlášenou žádnou dopravní komplikaci ani zdržení a měli byste v pohodě projet, ať už jedete skrz centrum, anebo po D1, D2, tady žádné komplikace ani problémy nevidím, tak snad jenom šťastnou cestu a kdyby cokoliv, tak se ozvěte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Noc nás čeká chladná, nejnižší teploty večerní dopadnou na 9 stupňů Celsia. Zítra po ránu očekávejte rovněž relativně nízko posazené teploty mezi 8 a 9 stupně, ale přes den už se dostaneme na krásných 22 a k tomu nás čeká slunečná obloha. V úterý i ve středu bude úplně stejně. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que...

0: Ještě než si na Free Radio pustíme Kylie Minogue, tak mrkneme taky na novinky z brněnského dopravního podniku. Ten už totiž teďka ve čtvrtek 1. října zavede novou autobusovou linku číslo 63. Ta bude spojovat Uzel na Novolíšeňské s novou výstavbou v lokalitě Pod Hády. Jde totiž o poměrně izolovanou oblast, kde zastávky MHD jsou daleko, asi zhruba půl kilometru je na nejbližší. A právě tam teďka vznikají desítky až stovky nových bytů. Linka tedy kromě obou konečných zastaví ještě v zastávkách Růženin Dvůr a taky Strnadova. Ve špičce pojede autobus po 20 minutách a přes den bude jezdit po 30 minutách. V provozu bude linka celodenně, a to včetně víkendů, takže už od čtvrtka 1. října Novolíšeňská a lokalita Pod Hády bude spojena.
1: Právě posloucháš Retro Party Free Radio. Retro Party.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: NLEA Voices, no a my si teďka na Free Radio pozveme taky jeden hlásek, protože na telefonní linku 790 107 107 se dovolal taky posluchač Kuba. Kubo, ahoj, krásný večer.
1: Ahoj, na Kecko, Brzbena, na Písku, krásný víkend, už si nadabem.
0: A Ústí nad Labem, tak to máme skoro přes celou republiku. Kubo, ty jsi se mnou domlouval, že bychom pustili něco tanečnějšího, tak jsem vybrala Basshuntera a písničku Botan Anna. Co ty
1: ano.
0: na to? Já? Mám to odsouhlasený. Dobrá, dobrá, komu zahrajem?
1: Po tebe, na kajtvouku a po tebe, ty to utěče práci na písku.
0: Děkuju, děkuju, já už to mám za pár, no, já už to mám za pár, za chvilinku už tady Mickey Martin a House for You, takže bude střídačka.
1: A po kysinku Kulibovou taky a po ukáze báta a po tým Fijádia.
0: Paráda, děkuju, tak jo, mě se hezky.
1: A po tátu a po mámu.
0: Super, hrajeme, ahoj.
1: Ahoj.
2: Retro Party Free Radio. Retro Party Free Radio.

0: 8. Retro Party Free Radio. Retro Party Free Radio.
1: 10 minut před koncem Retro Party ještě pořád vyřizujeme vaše objednávky, a to ať už v apce, anebo taky na telefonní lince, a právě tam se jdu teďka podívat, protože by tam měla být Kája. Kájo, ahoj.
2: Ahoj, krásný večer tobě a všem, kteří mají na ledě.
1: Krásný večer, ty jsi to dneska dělal trošku napínavý, jakože jsi trošku zaspal a že nevíš co. A nakonec na mě vypálil, že si dáme The One and Only, tak pro koho hrajeme tady tenhle song?
2: No, pro tebe a pro všechny, kteří mají na ledě, no.
1: Děkuji, děkuji, tak za chvilinku jdeme na to. A Kájo, máš nějaký program na zítřek? Bude volno, státní svátek?
2: No, já budu mít sport a zábavu venku. Těžko říct, že si budu něco dělat, ale asi jo, protože užiju hezké počasí a ještě si to užiju, no.
1: A fotbal do toho ještě taky?
2: Ne, ten byl dneska, takže ten už je za námi.
1: Aha, takže třeba kolo, jo, nebo něco takovýho?
2: Jo, ano, no, dáme si virtuálně kolo a pak se půjdeme ven opálit na sluníčko ještě.
1: Musíme si to užít, no, víc než, myslím, do pátku to vypadá víc než dobře s počasím nějakých 22, 23, tak si to užij a já taky asi budu někde pobíhat po venku. Každopádně teďka už nás trošku tlačí čas, takže jdeme hrát. Díky za zavolání, měj se, Kájo, ahoj.
2: Děkuji, hezký večer, ahoj.
0: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro Party Free Radio.

0: Freeradia. Retro party Freeradia.
1: 19.56, to je přesný čas, no a před námi už poslední retrokousek dnešního večera. Já vám moc děkuju za vaše objednávky, za vaše telefonáty, přáníčka. Doufám, že jsme to tady spolu tak nějak hezky, příjemně strávili ten čas. Já jsem si to užila, tak doufám, že vy taky. Přeju vám hlavně krásný zítřejší den. Doufám, že ho budete mít volný. Každopádně na Free Radio se normálně maká, takže můžete ladit. Já vám posílám na rozloučení Kate Ryan a její Vajáš. A budu se těšit zase příští neděli od 17. Za chvilinku už Mekky Martin a jeho House for You.
0: Hity, na kterých jsme vyrůstali, to je Retro Party Free Radio.

Dámy a pánové, krásný dobrý večer, máme 20 hodin 7 minutek, no a před malou chvíli začal pořád House for Life na Free Radio 107 FM. Já jsem to dneska odstartoval od Argy Anima, Voices in my head, teďka High Low Medics, My Fantasy, no a teďka měšám Lusu a Ready for the Bass, moje hodně oblíbená pecka. Já doufám, že máte za sebou opět skvělý víkend. Já samozřejmě v party módu, pátek, sobota, naprosto brutální, pátek byl lepší, teda sobota byla taková jemnější, ale pátek jsem si to naprosto užil a hlavně to bylo hodně, hodně tvrdý. No a tím pádem, když to bylo v pátek tvrdý, tak dneska si to dáme taky tvrdý. No a taky nezapomeňte, že linka 790

ve stylu pořadu House for You Live, tak se pokusím splnit. No a také nezapomeňte tradiční volume doprava, ať si to užijeme úplně na maximum a uděláme si krásný zbytek celého víkendu a taky celého

0: Netrvalo to dlouho a máme tady první telefonát, takže jdeme rovnou na něj. Halo, halo, tady Free Radio, kdo pak se nám dovolal?
1: Zdarec, tady Marek z Brna, z pivnice na Solnici. Chtěl bych zahrát svýmu kolegovi Martinovi a všem číšníkům a kuchařům, co jsou teď v práci.
0: Super, super, co jim zahrajem? Necháš to na mě asi, ne? Předpokládám.
1: Nechám to na tobě a chci ještě zahrát úplně pro všechny, co teď poslouchají tohle rádio, díky.
0: Tak jo, já ti děkuju za zavolání a hrajeme pro vás.
1: Díky, čau.
0: Čau.

Dámy a pánové, 20 hodin, 29 minutek, stále posloucháte Free Radio 107 FM a pořád House for Your Life. Já jsem tady dostal extrémní zprávu dneska. Mě píše Jirka, pěkně tomu dáváš, vaří mu toho a sluchátko mi odlítlo do polívky. Tak toto je jako naprostý úlet. A to je teprve warm-up. Takže Jirko, díky za pochvalu, to jsem zvědavej, co ti uletí v následujících dalších minutách. Freaks on E, that's what we fuck, man.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 100.

Metaphor. Round to the floor. Metaphor.

0: my tady máme další telefonát, poslední asi, tak počkáme na dropík a jdeme na to. Haló, haló, tady Free Radio, dopak se ráno volá.
1: Tady věrný posluchač, Domča, Meky Martin, nemůžu pak mimo éter s tebou mluvit, ale nechci, aby to šlo do éteru, jestli by to šlo, prosím.
0: Tak mě prosím tě zavolej třeba tak za 3 minutky, prosím tě, jo?
1: Jo, jo, tak jo.
0: Měj se hezky, ahoj. Máme tady nějaký soukromý telefonát. Přátelé, to znamená, že dneska jsme ve finále. Já vám strašně moc děkuji za poslech, za zprávy. Na už se na vás budu těšit příští týden. Buď na nějakém mejdánku, anebo 20.00 neděle Free Radio 107 FM.

0: Takže přátelé, ještě jednou díky moc, mějte se krásně a ahoj!
1: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
2: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
1: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
2: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
1: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
3: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašpír. Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Chase

Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.

noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1995. 1995. 1995.